0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

tím šatem čistým, zářivým, jsou všichni, které zachránila. Tím šatem čistým, zářivým, jsou všichni, které zachránila.

od trůnu se ozvalo: chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý kment, a tím kmentem

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

dnešný život zmenil si za svetý. Už nemusím sa budúcnosti báť, už záleží mi na tom, aby každý stretol sa s tebou.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.